0: Šest menšin obopečih Veronika Smolicije dospěvava prýni titul dňa, respektivně rania, a tu již sleduje prýni dyb k kýždo rania serbskému rozvozu, tematické hesla za džensniše vysovanie má rajnší redaktor za nás. Dobr ranie, Milano.
1: Dobr ranie, haj kak čera bierve roženče na poslední stácii Bíčtúre Zadkule do finála, to nedom zonime. Serbska basnica svědčí jubilej a my gratulujeme a nimo toho slyšíme, jaký je odvoz na nový obchod v Ralbicach.
0: A k tomu vězo policajský report a tu již to další šelčízno a najlepša serbská hudba, kotře zpěvy vás hač do sedmých, nie šeštích, očakuj, ja vám nedom šeraču.

od noce. Sladujem ište raz krutka na čerauši večo, hajtom jachu, s božo s vedrom. Čera rožinče, jako raješe so tam beach volleyball, posledná stácia beach volleyballu je Tore Rádia Zátku leto bie. Ahoj, bie pomručené a tak vycikojte zo mejach, zdieľa začíš, zo môho so kúžde vokomík, podeš čovač, ale nie, vosta sucho a s vycikom mužachu či rajorio a rajorky tiež dosť derie vopkadžeč. Dženca, nienže tak vycikojte a tiež nic pomručeno, znamenča přes cúve dženic ráno ište nikotre močele, potom pak cúve džen svunco a s 23 stopnemi skončne zase raz trošku příjomnišo, júce potom 25 stopňov dále viele svunca a smir konce dženia byla kúžde džen oko stopienkaj abo 3 stopne čoplišo, sobotu potom zase 33 stopňov a hoco. No hej, rezime čarovšie je stácie beach volleyballuje túre v Rožinče, mám nedom po příšomnej húčbe za vás. Najprv pak poľadáme, što mňači najtno tak do Lučini. Je to pravie, učitám z titula, co rado uspí, bydl k našestie.

0: Jana Buschestich.
1: Serbski Rozvoz. Povijesce. V studiu Milan Greulich.
2: Na letanišu kamencu je předozače JMB Aircraft zajšvik und stedžinér nové hangara a bürovy tvárenie vo teorivo. Letadvoa hala je po informáciách firmy 700 kvadrátnych metrov vulka. V podlanským bürovym tvárenju je tež letanská šula zamestnená. JMB Aircraft je belgijský zotovér ultralohkých letadvo, kýž tvária české. Kamenc je jeničke rozširenské miestno po CV Niemske. Do nového hangara je předozače dobré 2 miliony euro investovalo, nimale pohojca Buvac Sakske je spichovaná. Nové dvorové v obchodve Ralbicach so vo turistu a domorodných tere přivozme. Kaž rekne mejičelka Angelika Frenzlová maja miestem na 500 produktov vo cicečí zavodu a producentu z regiona. Nimo čerstvých tvorov mez druhým z Kroščic a Horska poskyčuja miasové tvore z Vojarec. Tež rožk za dáriky je vobľubované. Najnovší poskytk je šokoláda z liešče pola grotka a tež e tankovanie sa ižo dere přivozme, tak Angelika Frenzlová. Sič za serbsku reč a regionálnu identitu zári dživa tu kvílu na prošurce vo hotovaniu družky. Krok po kroku sú družku katolskeje národneje draste fotografovali, kak so zvobleka v dvemaj variátomaj, ako mała družka s kytlkom a ako vulka s pezlom a vulkým rubiškom. Kaž praje Sonja Rejorjová, kýž je pola zári za příručky národneje draste zamovita, je to mestem druhá taká brošurka. Prednia bievo evangelskej rejovanskej drastče budiskeje končine. Dalsze příručky vo inajších národných drastách maja nastač. Na beach volley bulve Roženče je čera prvý raz jace mústvo přijevo hač pieše miestna. Cijom celkam dobiachu odprajíč, dokež by hižo 20 mústvo na štafle rozdelené. Janželk vysoko 4 by dobyča čera, to je Sernjančan Andrej Kobar s Džoku synom a přečelemi svojby. Modosni Roženčanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko putnické vuky natvarili. Přichodnú pondželu je finále letu šeje bíčtúre. To bych upověstček, iž namakáče tež na naši internetové strony a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca, veľa svonca a sucho, ale hižo nic tak horco 22 do 24 stopňov.
3: Puče naše končinie sú svobodné, tiež pyskače, pri pučach nesteja, vizopak môže sa to biorania zmeniť a jeli by potom niečo uľadače, prizoča sa rádo pola na jopak telefonistce, abo napísajte na môj povesť přes četú funkciu v app MDR Serbia. A pak přejmoj vám Milan a ja dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Cipona po šestčich je Serbský rozvoz, přeje vám vizotýž dobré ranie.

Hi, Nizia Neuschwe, Rojinsche, Jasa Czarabe, Czar Sportowauer, alle Teeschwe Birmingham, ja. A to Teeschatsch Donnerze, dobre Startsanjemski Team to Bietschera, Psi EM Lochka Atletiki, na Prini Mubijuanskim Newsletter steh, direkt nje, dwie Medaille. Florian Brem, Bietschersche Pschess, Betschtesatz Metro, Zillen, Jawo Czakowano, Xlebru, Jenoisch Jakob Ingebrigtsen, Bier Spischnischi, A Kulostokoka jemis Mabry, dort spier se 19 metrami posta bronzovu medalju. Gina Lückenkemper a Rebecca Hase pornotomu pšes 100 metru v pofinalu vons leče ste, ale Lückenkemper bier pšušim spokojom, šako bier zraninja dla leca tak a tak v češkej situaciji. No aj, a Jensa dže vizo direktnje dale, vose bier napjate z Nemskeho vida, budže Mietanju Hamora, Sören Klose a svetove vicemišto Merlin Hummels detaj vod nekak česač po 8 večer finalu, a mata je tam šanse na medalju, tež přes 100 metrů muži je Němska zastupěna. Finále bude Jensa Večo krotko pod Sibidlku najednač. K tomu steja mězdujem tež 5000 metrů žonu na planě a finále přes 100 metrů se zadživkami a ještě věce. Jensa Vuseva CTF a přidatně tež ještě EM Puanju z Paríza běží pod takým můžete si by kvázi celý den live sport vobladač. Jeli pak mače Inaše preference mám nedom popřičaný hudžbě, pokývá za vás. Yeah.

Hajara, Bina, Putniske, Wutze, Vrožinče, Hoka Tok, Jensa, Sušice, Vučarja, Kubvarja, kaj ste šnjedeši abšičani pedagogojo, išče raz dorožanta preprošeni do tamnišeje cokve, v 18. hodžin sveči sa tam Boža mša, a přizamknje sa rozmova na zarodže. Što sa za archeologiju zajmuje, môže Jensa večer kamienčanským elementáriu, po takým tam západno-úžijským muzeju. Nimo poradač tam punže mienujúce od večera 7. vo studniu Gestevec. Archeologa je skrajno zariada za archeologiju, přitom ujasnitaj, što namakanka vo času přednedže 3,5 letami přeradža. Jutze svedči farar Benno Jakubáš kloštorskej cirkvi Noe Cali. Němc Noe Cele doplňa na pojednačích s radvorskými firmujomnými Božom šu srbskej reči. Na ňu sú vezo tiež všetci ďalší přeprošení. Kino pod hovým nebiom zmeja jutze večer zase o Čornom Kumcu. Večer živečích pokazaja tam Štekalfisch Fiasko, nové Eberhofer krimi, kýž tiež akle do kina přinže. A štvrt k samstnem času, po taký mečo dževečich, pokazá so film, kýž bie před krotkým hakle kynie, Vouči krimi Glenkel. A jutze večer so mesač parciálne před svonco sunie, do DZA s partnerami svieči. V bievej vodže zmeja od poponia štyrioch, při veži při Češkej horie svojbne svedžen s teleskopami, experimentami a live učbu, a tež při kravatovom mynje Čornom Kumcu zmeja od štyrioch svojbne program koho okolo astronomie a vopkečbovania svonca. Zastup je darmotný bivej vodže kajž tež Čornom Kumcu. A tam Čornom Kumcu přenesu na vulkej pvachče nimo toho tež totálne začmiče svonca, kýž bude španijskej vidžeč, ale to sa na tež nešta je.

0: Obožné slovo.
1: Magenza Enrico Hanke zvauha.
2: Što to dokvadne rika, Kristus je zčehovač. Můžeš prajíč, so je to viace hač vonkou na vec. To je zásadná zmina svojského živenia. Što išce Kristus je zčehovač, treba dovieru do jeho skutkovania. Do toho, so von nás po pravom puču převodžuje a při tým poma jemu podobne sostač. Když do světa sviatých poladáme, namakáme ženu z 12. listotka, kotra šmieješe tajku dôveru, sviatá Clarissa, na kotruž cirkej dženca spomína. Voplivovaná od predovania sviatého Franciskusa je sa takto Kristusa zalupovala, so je so bohatého živenia zdala, dokýže pytnila, so je Kristus viace hodný hačo druhé. So starého živenia zdač neby na škodu, ale dobytk. Je svobodu

0: Namakawa, kotruž njemužeše jej nichtu zač. Tuta dowiera pokaza so pši nadpadže na kluštor, v kotrym špödleše. Z monstrancu v rukach, v kotrež je virnu pšitomnož Kristusa česčovala, pšinžeše nadpadnikam napšečo. Nic z čvovjeske je moce, ale dokež je vidžava, Kristus je pšimný. Znano je to prašenje, kotrež sjata Klarissa nam dženca sobuda. Na koho chcu moje živine vusmerič? Na koho chcu sadžič? Štož Kristus je dowieria, nie zubi ničo važnoho. Ten dobu dže převodnika, kotrež če ženje samoho nevostají.
1: To praj Enrico Hanke z Vauva džencnišim nabožnym słowie, na roku a zamovitosti bačenskej osady. S tym je, dodom, cimienčine, do 6.

0: Mi jest serbski mi, a niemski mi przeczule mi literatury, je wona derje znata. Basnica Róża Domaszczyna. Dżęca zwieczy swoje 5 a 70 narodniny. Je tworzenie był z mnohimi mytami hodnoczone, najwuznamniejsze myto Myrikeho, myto Čišinského, myto Ennis Segers, literarne myto exilového PEN kluba a sakske literarne myto. Chcemy składność wosebitych narodnin rady wużyć a na je płodne tworzenie pokazać. Przy tym je Monika Gerdesowa też do archiwa poladnęła.
1: Róża Domaszczyna je zaal započała pisać. Hižo predehač studovaše hornistvo, dživaše při pomeniu a nové dobie a hižo tede vozjeveše basnje. Najskere je živku za serbsku poeziju od svojeje vouki, ľudovije pojedaki Hane Kišcene je zdžedživa, kajš nam k svojim postači nam pojedaše.
2: Ja sam husto desu da moje vuki davaju šešćjava. Vuka baj, no baj, ha vuka jo bava. A druga ona prava nikba mi šestajnsko odračvač.
1: Hač dosrič 80-tych let je hornikecach dživava. Potom Lipsku na literarnem institutu studovava, a po politiskim šeruče NDR započa svobodnje spisovače lič. Štož dženca na jeje narodninskim liče leži, je si sama dariva. Mjestem vúznamná spisovačelka, přeložarka a vo sebe basnica je vozjevíva 6 sarbských a 10 nemských basnických zbierkov, 4 dživadvovery, prózové a publicistické texty ve vobiemaj rečomaj a riad přebasnenia ze svojanských rečov. Při tym vidí ona zvisk me svojim niedyším skutkovaniom hornistvie a basneniom. Za ňu maja svoja viacore voznamové voršty. Žro ma so z nich vúryč, tak kajš brunica ze zemie. A to si žada kejčblivého čitaria.
3: Ja si myslu, zo je literatúra jene polo, kýž drbi se recipient za sebe tak rec votúryč. To, što je so přespěšný rozumí, hače to pon literatura, kuže pa tak so ma člověk so sam na jeden literárny text nastajíč, čítač a ešte raz čítač a potom so všelaké vošte literárneho texta votoria. A to je poprvom jen pohyb, kýž napšičo našemu čase, kýž stane všetko spíšnišo a spíšnišo so verčí.
1: Štojši je basne napríklad v uznamenia, zo raje si s vobimaj rečomaj. Zo pýta za starými votoznatými serbskými slovami, zo si bohatosť bajkov odkryva a zo so kritisce zabira ze žunskými vosudami. A ze šednym serbsko-nemským živeniom, kýž nazonia jako mač a miestem dávno vouka. A dži so jej najlepie písa.
3: Večo ja husto písam, dokýž môže ja lepie moje mysličky romadžič. Ale ja nemám šec čas za písanie. A když ja dlho čas nemám niečo písať, potom som ja trošku nespokojná. Ja tak ráde písam.
1: Štúž si netko myslí, zo je lyrikárka zbohatneva, so mylí. Vod samé je svoje nemôže so zaživiť. Voto je so manželský ze svojim zdu staral. Jeje vúdožky z vozivinju, mytu a stipendiu sú skýry telefónové kušty narunali. Je vona raz žortovala.
0: Basnica Róża Domaszczyna svieči dženca svoje 5 a 70 činy, šo najlepšie prijetež srbský rozvoz.

Extremne Njewedra as Liuki, Vulka Voda, Explosie, Vulka Vohenje, Namakanki Bombo, Amokowe Behi, Listschina možnych Strachu za Ludnost, je Doha. Južni Americe napřikład tež Strach Zemerženjo, kajž netko hakle zaso kolumbijski, tun Strach za nas nazbožo njewobsti, ale přiušim je, kajž prajne dost štamnych. Rožace katastrofe, Vulke Vode, kajž napřikład v 2021 Arskim Dole, hoďa so před tým zvěstčič a věstčič, druhé podavky, kajž nezboža abo explózie, žadaja se spěšné informovanie ľudnosti potom. Pučo, kak ľudnosť s informáciami docpieš, je dosť. Jeden taký puč je rozvoz, tožak ráno a po puču viele ľudí poska. Další puč sú varnovanské appy. Nina, Katvon, abo tež Varnvetter, so vone mienuja. A što jedeš s cova moderné šmuratko nímaš? Potom dáva za to ďalšia technika. Cell Broadcast so mienuje. To sú varnovania, kajž krotké SMS-ky, kýž na šie handy jedú. To funguje tiež, když je sič přečažená, abo když nemáš prístup k internete. A když sa raz sam ľudky niečo znezbožil a chceš vo pomoc prosič, tiež za to dávaja appy. Napríklad What Three Words. Kak šo funguje, šo to zoniče našim artiklu na tému varnovanské appy, pak v app MDR Serbia, abo na našej internetovej stronie.

Hi, Nizene Schrožinče, ja sačera večer športovavo, tež v Birminghamje, hač donoce, dobre štart za nemské mústvo tobie pri európskych mistrovstvách lohkoatletiky. Na prvním ubiežovanským dňu čera se dašte direktne dve medaly. Florian Brem biežeše přes 5000 metrov neočakovano k slibru, jenož Jakob Ingebrigtsen bie spiešnejší a kulostokarka Jemis Mabry docpie s 19 metrami posta bronzovú medaliu. Gina Lückenkämper a Rebecca Hase porno tomu přes 100 metrov po finálu onzleče šte, ale Lückenkämper bie přiušim spokojom, šako bie zrani nadla lica tak a tak češky situácii. No aj a Jensa, že vizo direktne dále, vo sebie napjate z Nemského vida, budže mietaniu Hamora, Sören Klose a svetové vicemišto Merlin Hummel ste taj vod Jessac Boas mich, tags ne mincha plan jeste, v finalu, amatetam chance na medaglio.

0: W Budyżynie mamy dżęca wosebitu narodninoku. Jeje przednie nohodzi so wszelako variirować. A zmieni so biehu żywienia. Sama jest pisowaczelka to junu tekstcze takle naliczyła. Rozel, rozelka, rożiczka, roża, roza, rozi. A jest ono nietko miestem i żołwiescze. Zoje mieniena basnica róża domaszczyna. Dżęca wona swoje 5 a 7 dżesaciny sveči, a myśmy jako pokazku na je liryku wuzwolili za dżęca luboščinsku basen. Mila Brukec nam ju przedniese.
1: Róża domaszczyna, gdzieś nisy, tyś nisym. Poprom nije niczo gdzieś nisy. Przy sibi sym jenoż, gdyż sy przymni. W obroczu so z riadu dniu to pohiba. Tunci zbinješ, vručo daš. Kvađemo junkajš mjeno, s huby do huby.
0: Tobie po takim basen róże domaszczynie. Cyłku szak je 16 basnijskich zbiorków wydawa. Wiace wodzięcniejsze jubilarce słyszycie tu pola nas za 18 mińczynu, nietko pak słyszycie powieszcze szako je na pół 8.
2: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Milan Greulich.
3: Na letanišu Kamencu je předevzače JMB Aircraft zajšvi konstiđenja nove hangar a bürovove tvarenje votevrivo. Leta dvoja hala je po informacijach firme 700 kvadratnih metrov vulka. V podlanskim bürovovim tvarenju je tež letanska šula zamestnena. JMB Aircraft je belgijski zotovar ultralohkih letadvo, ki štvarja v Česke. Kamenc je jiničke rozširenske mestno po cevi Njemske. Do noveho hangara je předevzače začne dobre 2 milióna euro investovalo nimale poveca buvecakske je spechovana. Nové dvorové vobkot v Ralbicach so od turistov a domorodných dere přivozme. Kaž rekne mi čelka Angelika Frenzlova maja miestem na 500 produktov od cicečí zavodu a producentov z regiona. Nimo čerstvých tvorov mez druhým z Kroščic a Horska poskyčuja miasové tvory z Vojarec. Tež rošk za dariky je obľubované. Najnovší poskytk je šokoláda z liešče pola grotka a tež i tankovanie so hižo dere přivozme, tak Angelika Frenzlova. Seč za serbsku riča regionalnu identitu Zari dživa tu kvilu na brošurce vo hotovanju družki. Krok po kroku su družku katolskeje narodneje draste fotografovali, kak so z obleka, ve dvemaj variantomaj, jako mała družka s kitlkom a jako vulka s pezlom a vulkim rubiškom. Kaž praje Sonja Reorjova, kiš je pola Zari za příručki narodneje draste zamovita, je to mestem druha taka brošurka. Prenja bie vo evangelske rejovanske drastče budiske je končine. Dalše příručky vo hinašich národných drastách maja nastač. Na beach volleyball v Roženče je čera prvý raz jace mústvo přijevo hač pěše miestná. Cjom celkám drbiachu odprajíč, dokéž by hižo 20 mústvo na štafle rozdělené. Janželk vysoko 4 by je dobyča čera, to je Sernjančan Andrej Kobar s džouku synom a přečelemi svojby. Modostní roženčanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko putnické vuky natvarili. Přichodnú pondželu je finále letušie bičtúre. To bych ju povieste, kýž navakáče tež na naše internetové strony a web MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Dženca veľa slunca a sucho, ale hižo nic tak horco 22 do 24 stopňov.
0: Hodne tak, krótko môžu tiež poláce na púče zčinič, jajmenujúce šo svobodné žané háčenia a tiež vyskače pri púčach nieste a tu iš dobrú jezbu vám všejemoj.
2: Serbský rozvoz.
0: A vy zo dobrý štát do dňa, do džencnejšie vútory, si menšin pona po 8 je, netko, že tu dále, s Veroniku Zarodníkovi. Tu smoj, ty a ja.

Nicht am Jäger Satz, bonner Boas mich, durch Bollalemmeras, Stodgenza Kalendriste. Gemscher Rogenschöste, ja, du Jenza Kalendrie, Schitze Wutscher, Jörg Uwar, Jörg Eistisch, Niedischi, Abschicherni Pädagoge, Josu Pschepproscheni, Jenza Wetscher Schestschich, na Bojum Schu Dorojanta, Schisamtnie Sorosmova, na Saroje. Stößer sa Archäologie usaimuje, moje Jenza Wetscher Kamienschanskim Elementario, damnischim Zapadno-Ujiskim Museu, to je, nimo Poladac, Die Sponge wird wieder sedmich, wo Studio Geste wird. Ein Archäologe ist keine Sache, dass er Archäologie und damit ist, wo es nicht ist, dass er Namakanka po Času przednicze 3,5 letami przeradza. Jutze możecie szulskich nowaczko za szulskie leto 2027-2028 na Serbskiej Zakwani Szuli Michał Honig we Worklecach Przizewicz. Starszy może od napodziewieczych hač do dvimaj, do sekretariata poladač a nezabudšče, jeli chceče svoje dječo tam šizevič kopiju narodženského písma. On je takáž dopokaz ščepenia na vosepicu, nemsce mazanšocimfung a prostvu od vobiju staršiu podpisanu. Tu namakače tiež na internetnej stronie šule. Dalša možnosť, jeli sa vám juci šicami nehoďi, vobstej potom štvrtk zatečen. Jutze svedči farar Benno Jakubáš kloštorskej cirkvi Nowej Cali, Niemsce Nowej Cele, dopolňa na pojednačich s radvorskými firmujomnými Božom Šku, serbske reči, na kotrož sú vieza tiež šice ďalší přeprošení. A kino pod hovým nebiom sme ja jutze večer zase Čornom Komcu, mečo dževečich, pokazajú tam Steckelfisch fiasko, to je nové Eberhofer krimi, kýšte šakle do kina přinže, a štvrtk samsnem času, po taký mečo dževečich, pokazá so film, kýž bie před krotkým kine, voči krimi Glenkill. Hoj, snáno bie při pokývach niečo za vás podľa, abo snáno je to letež niečo za vás, Vitonik.

0: Mir ist serbskimi, animskimi przyjaciółmi literatury Jovana Deriesnata. Basnica Róża Domaszczyna. Dżęca zwiedzi swoje 5-70 narodiny. Jej tworzenie było z mnohimi mytami hodnoczone. Najuznamniejsze myto Mörikeho, myto Ciszyńskeho, myto Anny Zegers, literarne myto exilowego PEN-kluba a sakske literarne myto. Chcemy składność w osobitych narodnin rady włożyć, a na jej płudne tworzenie pokazać. Przy tym je Monika Gerdesowa też do archiwa poladnęła.
1: Róża Domaszczyna je zaal započała pisać. Hižo predehač studovaše hornistvo, dživaše při pomeniu a nové dobie a hižo tede vozjeveše basnje. Najskere je živku za serbsku poeziju od svojeje vouki, ľudovije pojedaki Hane Kišcine je zdžedživa, kajš nam k svojim postači nam pojedaše.
2: Ja sam husto da se doj moje vuki davaju šešćijava. Vuka baj, no baj, ha vuka jo bava. A druga ona prava nikba mi šestajnsko odračvač.
1: Hač dosrič 80-ih let je hornikecach dživava. Potom Lipsku na literarnem institutu studovava, a po politiskim šeuroče NDR započa svobodnje spisovačelič. Štož dženca na jeje narodninskim liđe leži, je si sama dariva. Mjestem vúznamná spisovačelka, přeložarka a vo sebe basnica je vozjevíva 6 sarbských a 10 nemských basnických zbierkov, 4 dživadvovery, prózové a publicistické texty ve vobiemaj rečomaj a riad přebasnenia ze svojanských rečov. Při tým vidí ona zvisk me svojim niedyším skutkovaniom hornistvie a basneniom. Za ňu maja svoja viacore voznamové voršty, Žro má so z nich vúrič, tak kajš brunica ze zemie. A to si žada kejčblivého čitaria.
3: Ja si myslu, že je literatúra jene polo, kýž drbí se recipient za sebe tak rec votorič. To, što je so přespišne rozumí, hače to pon literatúra, kúže pa tak so má človek so sam na jeden literárny text nastajíč, čítač a ešte raz čítač a potom so všelaké vošte literárneho texta votoria. A to je poprvom jen pohyb, kýž napšičo našemu čase, kýž stane všetko spíšnišo a spíšnišo so verči.
1: Štojši je básne napríklad vúznamenia, zo raje si s vobiemaj rečomaj. Zo pýta za starými votoznatými serbskými slovami, so si bohatosť bajkov odkrýva a so so kritisce zabíra se žonskými vosudami. A se šednym serbsko-nemským živeniom, kýž názonia jako mač a miestem dávno vouka. A dy so jej najlepie písa.
3: Večo ja husto písam, dokýž môže ja lepie moje mysličky romáčiť. Ale ja nemám všetc čas za písanie. A když ja dlho čas nemám niečo písať, potom som ja trošku nespokojná. Ja tak ráde písam.
1: Štúž si netko myslí, že je lyrikárka zbohatneva, so mylí. Vod samé je svoje nemôže so zaživiť. Voto je so manželský ze svojim zdú staral. Jeje vúdožky z vozivinju, myto a stipendiu sú skýry telefónové kušty narunali. Je vona raz žortovala.
0: Basnica Róża Domaszczyna svieči dženca svoje 5-70. Šo najlepšie prejeteš serbský rozvoz.

0: Polícia z G.
1: Na Aštery mi svoni boršču a budišinom su sobotu spiešnosť šmírili, stoje tam dovelené, od 5400 mírenech v 6 hodinách pie 10% přes piešne popuču. Rekord dňa je nastaju VW s drežanským číslom ze 105,60 km/h. Za to dáva dybkaj 480 euro pokute a miesac bez papieru. A ve Kamencu sú neznačivé noce na nedželu na Hansa Gradovej droze v obkadne tafli z fundamentov vutornili a povalili. Škodu trochu ja na 500 euro, polícia pýta svedkov.

Dženca, was wieči Hinz Rielka ve Vorkletzach svoje sedom džesačine. Sčerovace z Božo přeče je k nám za národinaria dojšvo. Ja cituju. Přejeme tebi viele z Boža, Bože žonovanie a vo sebie krutú strovotu. Nech svunčko tež novým živenským lieče stajne za tebie svieči a nech so šitke tvoje vulke a malke přeča spielňa. Ďakujeme sa či za ušu ľúbosť a podpiehu. Přejeme či dále viele viesela pri kolesovaniu po Serbskej Vúžice a pri tvojich tvarských projektach. Ľúbie strovia manželská Hilža, Izabel s Dominikom, Melanie s Hannesom, Marcel a tvojeci ľubušky Lara, Jaron a Katka. To po takým zbožo přeče Hinci Rielce k svojim džensnýším sedom časačiniam.

0: Ja, sim, Ludk Pito, experta za borakaus va aprysle. Ludkaj mato, juro, kic buitaj. Huhu! Psst, Ludkaj, słyszitaj to. Spodzine knyskot, što da to je?
1: Ja słyszę jenoś moju wutrobu pukotacz. Bobom, bobom. Babam.
0: Potom knyskot se snač plášť šerenia, kýž tu vokovo leči.
2: Šerenia, kýž knyskot se? Hotový gau. Poladám raz pod vožo.
0: Hej, tam leži nešto dole s kneflom. A prítku má kulovate vočko.
1: Vočko? Ja sem tola vedžal. Nocne šerene je nás namakalo.
2: Ale mato, zmiruj so. To nie je žane šerenje. To je kapsna lampa. Když knefel stvočíš, so svieca zasvieči.
0: Dere, potom tvoču netko ja. Jara pomoku. Jenaš trošku. Cele váhodne. O, svieca hasnena. Svieca zasvičená. Hasnena. Zasvečena, hasnena, zasvečena, hasnena, zasvečena.
1: Ah, svetve prois kapsne lampi sveča runu smu na kamo. Ladajče tola. Oh, wow, tam nichtu seji. Oje, mi je kapsna lampa z ruki padnova, a so hasnova.
0: Ne, bajtaj so, zapeknujš raz a sveču na kamo. Trichy, tam nešto sejdi. A má dlhé vosy.
2: Oh, te ste ja dlhších smíru. Snano, zaso nekejký aparát?
0: Nie, ladajte dokvádne. Netko spoznajú. To nie sú vosy, ale rýve. Rýve. Lava.
1: Hej, spešne prečo. Hebak nás ište zežere.
2: Mato, to je tola jenoš plinčatko. Nie vidíš ty to?
0: Žane šerine, jenoš nucne lau. A knyskot?
2: Tu nie so tež subiu.
0: Snano jenoš myška, kýž je se runie tak lavadla nabojava a je netko kice do svoje džoky čekneva.
2: Oh, možno.
1: Kito, daj mi raz kapsnu lampu. Mi chce so z nej rožky vúčušlič.
0: Hej, znana ste niče popriansk namakame. Vuj malé myšce, Ludkaj.

0: Janapo Dževečić.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. U studiju Milan Grojlich.
2: Na Lietanischu Kamienzu je předozače JMB Aircraft, sei Schwekunstiginia Noe Hangar a Büro Vetvaren Jevoteriwa. Lietadvova Halla je po informacjach firmy 700 kvadratnych metrów Vulka. V podlanskim Büro Vetvaren je tež Lietanska Schula zamestnena. JMB Aircraft je belgijski zotover ultralochkich Lietadvo, kisch Tvaria Vetcheske. Kamienz je jeničke rozšerenske miestno po Cevenimske. Do Noweho Hangara je předozače do dobre 2 Millionen Euro investovalo, die mal lepo za buvod sakski je spechovana. Sič sa srbsku reča regionalnu identitu zari dževa tu kvilu na brošurce vo hotovanju družki. Krok po kroku su družku katolske narodneje draste fotografovali, kak so zvobleka v dvema variantomaj, jako mała družka s kitlkom a jako vulka s pezlom a vulkim rubiškom. Kaž praje Sonja Reorjova, kiš je pola zari za příručky narodneje draste zamovita, je to mestem druha tajka brošurka. Prinja bie vo evangelske rejovanske drastče budiskeje končine. Dalsze příručky vo hinašich národných drastách maja nastač. Za areál niedyšeje najstaršeje šklenčarnie miesta je bieva voda netko vupisava v odkryvanske dževa. Kaž mieščanský zariac dželi planuja mez druhým novú drohu na ležonosť, na kotrež maja přemyslu a přestrien kaž tiež bydlenia nastač. Zbytky niedyšich tvárenio sú tam hižo zvotorali. Šklenčarnia Gelstorfhütte je v 1872 nastava, jace hač 100 let sú tam šelaku šklencu produkovali. Přetvorenie areála je projekt strukturne zmiene. Na beachvolleyball v Roženče je čera prvý raz jace mústvo přijevo hač bieše miestna. Ciom celkam dobiachu odprajíč, dokiež bie hižo 20 mústvo na štafle rozdelené. Janželk vysoko 4 bie dobyčer čera, to je Sernjančan Andrik Hober z Džoku synom a přečelemi svojby. Modostní roženčanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko putnické vuky natvarili. Přichodnú punželu je finále letušeje beachtúre. To bych ju povieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Bede svonca, dženca a dále sucho, ale hižo nic tak hodco 22 do 24 stopňov.
3: Na pučach naše končenie přeco ešte šo svobodné žene hačenia, jeničky bliskačky šmou za vás relevantný byč stejí na autodroze 4 Frankfurt, respektíve Frankobrot nad Moanom smia Drježdžany, při odpočce Drježdžany staré miesto voní spiešnosť Čmíria Kašprajne. Havak, ničo ďalšie, tu iš dobrý je zbúvam.
1: Serbský rozvoz.
3: Ab to posledných menšinov dencišov úsevania, na tom 4 menšiny pana Podževečich.

0: worden war. Das Ende einer jahrelangen Diktatur und Willkürherrschaft. Die Meldungen hat Werner Schoninger.
1: RBB Serski-Programm.
2: Witam vás na Serski-Programm. Hoja Diana Šecová při mikrofonie. Jost, čo žinca teke zajča pšeduchali a ten frišne povič poževali. Poževame teke přiducu z gromadnu gožinu v Dolnoserske Rece. Kulturne magazin stoj na planje a plana zvierši se žinca šo kuo okovo knigvo. Lieše su cas citanja, v dovolu při brioze morja, abo, ako jarono, zajča v busu nadroze naživo. Dobre knigve diali pšetce v kapse mieš. Žinca predstavíme vám vecne knigve DNA des Ostens a my sme v rozgronje zjadnejú z interviewpartnerkou knigvo. Pön máme žinca krimis vuchograše za vás, to sú šamne cynjenja v Bortach a absolvente Dolnosaskego gymnáziuma je pšepetujú a v Žišecim pastruje žodale z našeho zvierecejú sériu a žinca sme na ogleže při jadnom gaše. Potakem, rednja až za pödla.
3: Raz, dva, tři. Žižík radio. Ojovaš, Žižec Sebastro. V Carskego programa.
2: Jo, vítejšo, Žižík. Jo, ferio v Cars a svinsko rednje svejší. Mežome kúšte žijen v naturie nové a zajímne vecky výžeš. Zijome raz žabe. Žabky, kunkace a škrodave. V zimě se vani zarývajú v párje svojich rýcku a gatu, v nalešu, kaž bužo zase rýdne šopo, přijdu ze svojich žirku zase ven. Nýmto v lešu sú drehyši v svojich lešojských kvartírach a mysle se na rýdne nazimský cas. A kak jo ten cas bylo, to ulicujo naša starka Martina.
4: Vítajšo, Žiši, som jasova, až mi žinca zase ogledašo. Visčo, co som nedavno doživiva, do toho skoro sama nevirim. Som se perala k mojomu gatoju na kšomje lisa. Svinsko jo rýdne svišivo a zimju se šopvimi pšugami ogrievalo. Naraz jo se nieco zvede udrapalo, som vstupila bližej a spoznala som žabu. Žaba jo se ustrievala. Potom jo skakotala kusk po brioze gata a jo se rozgliedala v okolinie. Naraz som svyšala.
5: Kvak, kvak, som húcevo sama, ľuba šota svinsko, som to ja, žaba kvakula. Si ty znáš moje kumpanky vyžela? Kvak, kvak.
4: Ach, kvakula, ty by ga nesom dávno vyživo. No, což ty vyžiš, když som druge žabe južo vyživo?
5: Kvak, kvak, jo, ja mením te žabe z gata, kvak, a malo zelene žabe z vuky, kvak.
4: Gatne a zelene žabky? Ne, te oni sú. Ale veni sú u pevúce skakali a na jacorách mi kšasne koncerte ugotovali.
5: Kvak, kvak, oni? Kvak, toga nie možno, kvak, som ja obšal, že ako predna ze zimského spania vocušila?
4: Nieskeri jo to tak. Kvakula, ty by dejava svojich přijašelu sama bužiš. Ja musím dali drogovaš, že na zmirkaniu. S toštými svojami jo se svinsko pomalem za výražkami blízkych priazú schovalo. A teke ja som dejala chvataš, a duce domoj som svyšala kvakulu, ešte dvojiko spívaš.

0: Wer nach dem Literan im Roschgut zomme, wam jens abschätzt, da ich nur kniegwe. Ah, Pitschkus lädt mir's liesch nas Herskus Bisowaschelku Mariano Domaschkeutz. Wenn er ja jens abschätzt, wessem jasset lädt umrewa, jose sotschu liso labowauer a jewawa na domazne Wirtschaftsche ave Fabrize. Na Inspiratio mine Witgeutz, jo wenn er sacho piwa pisasch, wird jehe Mame miase drogim, basnje, a to jivat wo wir grasche, so hudech jivinja. Se juvenim tudech nich. Scheuert no litz zu huda, aber litz se jim derrejo, se sabera Projekt die DNA des Ostens. Ktomus wuscha Internet uwe Portal, se Podcastom, se Analysami a Interviewami. Tam se WC Armeni se nate Luge se Potsaitsch nego Jela Nimskeje, pschetzta jaju, a ve svojich Swobach uli zu ju wöni wöt togo, zosch jo wajne ve svoje Biografie. Stefanie Krautzholz, Josse to Ogledauer, ab jo Povedauer's Grit Lemkoveju, jadneju tuch Interviewpartnerko ve Kniegwach.
1: Kniegle kennst Pschislušaju Projektoju die DNA des Ostens, so uischli ve mitzu ve naklanistje Mitteldeutscher Verlag. Oder lest die Olaf Jakobs a Zvezkova Založba za obschilanje SED-Diktature. Tam so nasbirane Interviewe s Lužimi s Pizajčno Nimskeje. Na wiesz, wiele rakosz, jo se gledalo, pydla ste teke žinske z migracijskiju slezenu, a sebuka grit lemko. Najstarsze interview wane jo negajšne zvezkove prezident Joachim Gauck. Kužde ulicu jo v interviewach v cvejogo živenja, v cvejich nazgenjenju z DDR, s casom přerošenja, abo teke nento v pizajčnej Nimske. Nejmloče jo rožone leše živeš na šosto, živeš a živeš aset. Platych, kiedyż są wytrosli w DDR, namykają się wszakie podobności grony Grit Lemko.
2: Wiele rozgrania mają nieco zgromadnego. Na przykład ten wid na materialne wiece, a także ten wid na to, jak ludzie obradają miazu sobą.
1: Pitschku niejasnejo, na kogo te knigle su usmieriju. De je pitzajčno nimske sebje sam wetbliščuvaš, abo de je pitvjacone o nico uzgeniš? Škoda jo, až nejo kužde samske pšašanja dostal. Na taki pat jo šeško ten nazgenjenja pširunuvaš. Jadnučku uzeše jo to pšašanje, kako identitu kužde jadnotlive ma. Wiele vitnich groni, ja som europski, ja se identifizirujom sebje nevici z mim rodnim mestom, napríklad. Grit Lemko groni?
2: Kužda generácia gleda hinac na šikno a teke na identitu. No ja sama som uzniknula, až ja som Užicanáka a teke Svovjanka.
1: Jo šiško cejnu nitku namykaš. Te jadne pejedaju vid usledku vejne, te druge vid situácie ženskih, vid opciju študirovaš mec. Zase dalšnem jo važne, až kapital a peníze sú skeri v rukach pitviaconych Nimcu. Dalšne vidjo?
2: No za nás to jo doživenie, až môžeme zmeniš systému a teke to doživenie zgubenia.
1: Pe kuždem intervjuje jo zredovane ten lúž do vestie generácie. Veci v tej generácie, dejš skeniš mec, tež skene još vytmeljovane QR-kód. Což tam môžeš skeniš, sluša skeri do facha horoskopu a opisovanie mytu. Tam sú také interesantne fakty slušaš, napríklad v vietnamesiskych lúži v DDR. Až v viele přiredovaných generáciách se vyspätujo a ženské sú šli želať, jo fakt, ako jadnúčko opisovanie pár krádu snadne. Užívají mygu na casovém proměnu na homepage vod, die DNA des Ostens nastajíš, ve kakém léše jsou se narožili a pin mygu z geniše věci vod sebě a svého živenia. Som skeptická, což nastupá také kaščikovanie, tako zotirovanie luží s letnikom. Getujem test. Zapedajom to leto svého narožinia, to je, že věš nás čosto, studi a sedm žaset. Ja uknjom. Ja som s nagesgenjenjami moje generácie drej rebeliska a ukrjenjona na nímsky entvúrcet. Ja ukňom, a šľuže moje generácie sú pep šeroše rejovali v ruinách, v ktorých ich starejšie sú raz žilali. Ukňom teke, ja som vytvorjona za radikálnosť. To za mňo nepřetrefio. Což nastupá zgromadne vid na politiku, kde Lemko uzvignio?
2: Ja myslím sa, až Podzajčno nimske maju skromatne vid napšikvat na politiku, na demokratiju, a tak kak oni gledaju na politiske strone.
1: V tih pšetlažecih kniglah slišimo jano te glose tih, kateri so vet pokazali DDR, abo so imeli vestu distancu. To je kladu jadnobocne opisovanje. Ktož, co se z novimi kniglami na kritijski pad z DDR rozestajaš, tomu naražijom ljubi in skajpelovije knigle Fabeland, der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück, kateri so ujšli loni v nakladnistvje S. Fischer. Tam teki Otto Gronow dobreje kariere jadnotlivych Stasi-Offiziru p przeroszenia, a wet falschnosci Buchenwaldowego mytosa w DDR. Takenico se njenamakajo w DNA des Ostens. Coż uszy togo josz gyda, wesreji stoi to przyrównowanie pytzajcznieje a pytwiacjonieje nimskieje. Perspektiva, až pytzajczno-nimskie maju wiele zgromadnych nazgenioniu z lużymi w drugich postsozialistických krajach fehlujú. Na nemení za Gritlemku je to pak krádu vážne.
2: Ten podzajčný blok sám je veľmi vážne. A napríklad ja cujom sa doma viece v Bratislavie ako v Düsseldorfie.
1: Do Düsseldorfa a dalšných miestov v Pitviacoje je pak veľa mladých ľuží šlo p pštajrošeniu. To je sú ustatkovalo na ľužicu na vysebný pát, mení Gritlemku.
2: Pöp Scherotu, Jopschischau, Jeliki Exodus, müssen se asch la Serbo, to Jobo fatalne.
1: To, jo liebter Thema, bitte nur Knieglach.
0: Stefanie Krautzholz, Job schätzt der Jua Noa Kniegwe, die DNA des Ostens, was uns ausmacht. Oder warzes, de Olaf Jakobs as Weskowa Sauerspasa Obschewanje SED-Diktature. Uischließ so Kniegwe we Mitteldeutscher Verlag, wenn die Pfasche Styri Advajas cha Euro. Dostasch so Schuji, Josch Kniegwe Pschedawaju, Ave Internesche.

0: BB. Serbski program. Serbski program. Słuchograte. Słuchograte.
1: V dovolovem casu máme cestče, gožbu, sebe knigve přijmnuš, ach tož njama rád vecnu literaturu, ak te knigve kenš sme rona přepovedali, ten zjoses náš krimi. Krimi a thriller stej nejoblubovanejšej literárnej žanra v Nimske a nekak povojca Nímco má rád krimie. Ale my ninto nepředstajome vám dalšne knigve, ale grajome z našego archiva krimiove svuchograše. Vocožo? Ve Borkovach se stávajú živne a brutálne mordarstva. Studenta zorabistiky Karolín a Kristof Sležioty na sliedach abiturienta Serskeje ušeje šule v Rožebozu. Šukno pokažo na intelektuálnego doktora Kirky Dácego a na potajemne Serský krejs.

0: Lubuško, poglednoš raz lecu šikne roluje do ojce. Při takém výšore nám hovac ještě okno rozpraskňo.
1: Jo, net getujom. Kak dvojko ještě trajo z Jezu?
0: Nikak 5 minutov by gronil. Tvaroš na lazani ga jo už při sam rozběžal.
1: No der je.
2: Pět viaco plakjoki dácojc. Kneskjoki dáce stoj v kuchni a přigoto jo viacerju. Jogo žona jo rovno ještě v dobrý špě za blídom sejžova, a serske klausury svojich uknikov přegledovala. Jeju skromatna 6-letna žoka Patricia Grajkocovi svoje špie z Playmobil-veckami. A štej to byš jej zletne viaco, na kterém skromatne ze svojima starješima viace jaž mežo, neomegva ta mauka hyščí vežeš, hyščí nic.
0: Přinásuš Patriciu net k blídoju.
1: Jo, getujom.
2: Nekotare minuty pözdžej, seži ta mała familia za kuchniskim blidom, na kötarem se pari lasagna.
0: No, kaku gleda to, co še papa navarju?
3: Njam, njam, kradu deje. Je tom celo veliku perciju, se vele tvaraškom, a jušku.
1: Kak se groni?
3: Ja buk šela.
0: No, pen, pedaj mi raz vej talar. A kak je bil tvej žin?
1: Klauzure som zase lepta docenila, ale ta vecka, ketaruž som gano najšla, mě vecej nepuščio.
0: Ach, Jadwiga, toga su budne myslicky. Byš let, ketarež se nesu zjavili šulskej kronice dolnosaskego gymnázia, a v toštych 5 letach je se něco čašnego stalo. Něco, což jo k tomu viadlo, až ve togo casa plasebou nic vecej tak neo, ako jo raz bylo. Toga sama nevěříš. A mimo toho, co jo se popšam dejalo, tegdy tak monstrozného stáš?
1: No, petakem oficiálnega se tvarži, až su založili serskoušu šulu, žincajšny dolnoserský gymnázium v Leše, živeš našo 102 a 50. Ale kak jo mežno, až som vogano s nikým pejedala, ako jo dostal sveje abitrúne opismo už pešli do toho?
0: To však bužo jadnore, abitrúne opismo nekaké je u šej šule. Ale žedne je serske.
3: Papa, ja som ješi limonádu.
1: Ty by kšiela ješi limonádu. Ale bežko musím ši obtužiš, mej ľubi mi to. K prednemu jo to bolo dvejorecné opismo, a k drugemu jo tam stojalo serska uša šula, a mimo toho jo bolo datirované na leto živeš našo 107 stržašča, ako som už ogronila.
0: A cokoľa nejsi sepen, to je ve sobě obšášalo. To by veľa ľahšej bylo, ako ho nekaké teórie zapší se gáňa konstruírovaš.
1: No to som popšalem kšiela, ale nie som toho muža telefonicky dojšpila. A připedla gronione, jomu se groni Herbert Bichar. A až to berko doješ, nie som až to nienta šafnula. Meje ukniky se tak a tak južo obšeškujú, až mu se tak dvojko na svoje klauzure cakáš.
2: Mias tym, aż se Jadwiga a Meto hyszczi ważitej, stawaju se w 20 kilometrów stalonych Börkowach czaszne wiece. Czo maskirowane luże se zadobywaju do wytlażanego doma jednego starego muża. Korpulentne bevovosate obsejža toko doma jo se sporobne cuniu v sedle blízko kamienu. Nablíže lážete tuta s mavotucnými čipsami a Cola Light. Teke v Börkowach jo nevietro a južo ceve viaco gavruze do okno biju. Ako sú se maskirované muže zadobili do doma, jo ten stare barcao.
4: Kake svinske viedro!
2: Hyščí nejo umarkoval, až jo se nichten zadobil. A dokola švén špatně svyše, zaco jo a klenetco vět okledarjo, ako jomu jaden z těch mužov šrubovak do ruky štapjo.

0: 5. August, živiš nas často sedem a sturžas ča. Lube dňonik, musim njast šeške bremje. Čo luže su južo umreli, toko čašnigo njerozumadla. A ja som se veste, až to neja žedna njegluka bila. Moj bok, to me kenčo stoj njamogu cytaš, tinto jo kradu zblednuva.
1: Pokaž čo raz. Toga jo Hubertus Gelčik.
0: Hubertus Gelčik jo ga byl nán Jochena Gelčika, toga usokiego konja pla domovine.
1: Hubertus Gelčik jo se kradu perfidne system umyslil, s katerimž nas unužujo. Wenn ustaja falschne abiturne opisma. S tym, co nam drogu ku nagłej karierie, ako literaturne albo kulturne widobnostniki uronaš. Jadnučke umienienie jo, aż obstaramy za niego, nie wezjał jony serske manuskrypty Mata Kosika. Gelčik jo zažrany do tvorbu Kosika, a wen dokradnie wie, aż dajo teke nikotare pekwade Mata Kosika, kenč nisu se 7 let pejogo smierši vici pokazali. Myslím se, až jomu niežo v penieze. Skeri se myslím, až ve njamožu tu myslicku zniasč, tvorby Kosika s drugimi žiliš musaš, se šiknimi banauzami a neznajarjami.
0: Živne, abo?
1: Vici tam nestoj. Přiduce boki feluju.
2: Snaž mogu, ja vám dalej pomagaš.

0: Buroka a Karolin stese tak sanuri vej do cytania dňuniko, až nieste za upytnú vej, ako jo meto kjoky dáce na chleu ules. V svoje pšavej rúce žaže brojn se scynionym pedúšakom.
1: Ha! Kto ga vist čo?
2: Ja som meto kjoky dáce, žavujúci údojc. Som rovno za upytnú, až sú meju žensku na nejbrutálnejšiu vášňu zamordovať.
1: Vy, mordár! Vy s čo ju zamordovali?
2: Nie, to nic. Nejsem ju zamordoval, tak je nic bicharia. Za to nerešné živo sú druhé príslušné. Jo, na vašom prijašelu, tam som se te palce nerešné gotoval. Ven jo, jadnore, pšeliš veľa biežel. Je ten petajemný kseský kres usliežil. Tovaristvo s intelektuálnymi, ale také s funkcionárami a úsokými selskými zastojníkami. Což vy ho gödaňku jotej, jo smiešne. Ale tak je to, což jo Bichar tam do svojho godňovníka napísal. To je žalostné. Niežo nám vo kesika. Žovo šikne veľké selské spisovašele. Vítkojc, Jordan, Čišinský a tak ďalej. Náš kraj se zmakuje raz ob mesiac ve vili kneza doktora Tiske. To jo, kaž nevieste, v Berkovách na Berkajnovej droze jaden a dvažašča.
3: Tož ten knez doktor Tiske? Ten vodpasvajnc v krajnem semie?
2: Jo, rovno ten. A což jo vieš, co my v našom krajzu tých uzveľoných tak ceníme? Pežívame selskú kultúru. Dokuľaš, vena jo veľkým bogatá a plná drogostkou. Kaž myslíš jo, až dostaneš ho na univerzíše přegled v literatúre selského ľuda, pence ho bežko krádu, myliš jo.
3: Ale...
2: Napšavné klasikáry nesú se nikdy vezjavili. Te se také negeže za zjavnosť.
1: Ale co to dej?
2: Je pežívaš jo jano malému elitárnemu krejzoju dane.
1: Ale co godla vytonama šikno ulicu jošo?
2: Jo, co jasná, švej neumri o tej celo, glúpe.
1: To nemžem veš.
2: Beško, namagúvajú pri živienu vestajíš. Veste, jo južo viele ľudí opýtalo slieze petajemnosti našok malého krejza příš. A šikne sú museli za to zapáčiš.
1: Tak čas.
2: Také našich kredách sme přeradníkov mieli. Co jo ich vecakalo? Myslíš o raz na sebe mordárstvo? Do ktorých sú rozpšavili casníku.
3: A Bichar?
2: Bichar? Ten jo kšel se z tej aféry ušieknúš. Joga se žicu mierne živienie na svojej živnosti. Svieš sme jogo přes te celé lieta obgledovali, ale rovno gaž lúže do svojich liet přídu kše svoje petajmnosti vedbyš a to, že jo bolo pšeliš čašné. A pen jeho ujišti byl ten vielgickán dobrý manuskript Miny Vítkojc, ako jo se ven obchoval. Našo tovaristvo nemá rád, gaž jomu nechte nieco zapovie, že jo, my co my exkluzívnosť, my co my vetmenine. No jo, a gaž sme se kšeli pe ten manuskript dojš, suga museli byš naše muske pičku veci rabiátne. Ale žeden čach, vama bužo, čaš nás mieš zežar,
1: jo. Nie, o mej bok! To nemža byš.
3: Nie.
0: A zimno se smiekotajúce zabijo buroku se sčelinim do głowy. A teke na Karolin ven Meri, Scelio a Trefio. Spokojom švýcajúce opustio meto kroky dáce dvor, sednio se do auta a vetiežo. Karolin pak nejo hysči umarva, jo Jano Šeško zranjena. Se zecenkom vejojúca se vladco kjapriu se chleva dovoj. Česúce hopetajo vena po japriu dovoj zlesč. Naslednema metroma se vena grimnjo. Tam vestanjo lažece a se veci negibjo. Pohyli sa se vecušejo a vladco se dali tam, žož Kristof laže. Kristofovej vodce se stergujo tej. Metova brojn jo jogo do brjucha trefiva. Bielek švie beže, ale hysči jo pši vedomňu. Karolin se pödlan jogo kidňo. Chamnie, wenn er hachot so.
3: Christoph?
4: Caroline. Ja, ja. Ja.
3: Nee. Nichts, nichts, nie gräun. Naskost. Sechsche tost sa sensatio. Teuer schöckners nitzowo. Smekschewe. Nitzer mysteriosniger. Nitzer spektakularniger namakasch. Zogotla. Zogotla. Sme na ju schädne jen sa wöst tut ne mewe. Asme jen seispiwe. Abschitom. Jo boa schöckner tag redne.
4: Schädne. Žedne nesom smil se obžiliš. Na ti gentvje za zgubionimi srpskimi manuskriptami. A předušem, předušem nesom smilši hobe odgaš. Ale som byl do toho tak zažrane.
3: Ja si ljubujem, Kristof.
4: Ja si ljubujem, Karolín.

Ja, to je bylo našo krimiové svucho gráše za vaše lešojské rozvěse linie velike zácuša. Autor je byl Tobias Geis, režiu s Demiwe Anneholz-Scholz a Martina Golla-Scholz a povedavé ste Tobias Geis, Kamil Stumpf, Jana Winkleroitz, Lisa Marie Erbeutz, Anneholz-Scholz, Jan Mieszkank, a Martina Golla-Scholz. Chtoš, co dalšne zapšimujúce a šamne ulicovania z Bortu svyšaš, přidúce pietk 21. augusta Sega 7. viaco, cita chožebúska autorka Franziska Steinhauer v Boršajenskej bibliotece Mina Wittkoitz v Börkovach ze svojich novoch knigvach Nevedro nad Bortami, Gewitter über dem Spreewald. Kort gibt vaše 7 €.

0: RBB. Serbski program. Serbski program.
1: Vítam vás na Serbski program. Hujo Diana Šecová při mikrofóně. Jo, što žinca teke zajča předuchali a ten frišny povič poževali. Poževame teke přiducu zgromadnu gožinu v Dolnoserske Rece. Kulturne magazin stoj na planje a plana zvierši se žinca šo kur okovo knigvo. Lieše su cas cytanja, v dovolu při brioze morja, abo, ako jarono, zajča v busu nadroze naživo. Dobre knigve dejali přece v kapse mieš. Žinca predstavíme vám vecne knigve DNA des Ostens. A my sme v rozgronje z jadnejú z interviewpartnerku knigvo. Pön máme žinca krimisvucho graše za vás. To sú šamne cynjenja v Vortach a absolvente Dolnosarskego gymnáziuma je přepytujú. A v Žíše cim pastruje žodale z našeho zvierecejho sériu a žinca sme na ogleže při jadnom gaše. Potakem, rednje až čo pödla.
2: Raz, dva, tři. Žíšik radio.
1: Jo, vítejšo, Žiši. Jo, feriu v Cás a Svinsko rydne svieči. Mežome kúšte žijen v natúrie nové a zajímne vecky výžeš. Zijome raz žabe, žabky, kunkace a škrodave. V zimie se vani zarývajú v párie svojich rycko a gato. V nalešu, kaž búžo zase rydne šopo, přídu ze svojich žirko zase ven. Ninto v lešu sú drehyši v svojich lešojských kvartírach a mysle se na riedne nazimský cas. A kak jo ten cas bylo, to ulicu jo naša starka Martina.
3: Vítajšo, Žiši, som jasova, až mi žinca zasi ogledašo. Visčo, co som nedavno doživiva, do toho skoro sama nevirim. Som se perala k mojomu gatoju na kšomje lisa. Svinsko jo rydne svišivo a zimju se šopvimi pšugami ogrjevalo. Naraz jo se nieco zvede udrapalo. Som stupila bližej a speznala som žabu. Žaba jo se ustrjevala. Potom jo skakotala kusk po brioze gata a jo se rozgledala v okolinje. Naraz som svišala
4: Kvak, kvak, som húcevo sama, ľuba šota svinsko, som to ja, žába kvakula. Si ty znáš moje kumpanky vyžela? Kvak, kvak.
5: Ach, kvakula, ty byga nie som dávno vyživo. No, což ty vyžiš, lid som druge žábe južo vyživo?
4: Kvak, kvak, jo, ja menim te žábe z gata, kvak, a malo zelene žábe z vuky, kvak.
5: Gatne a zelene žabki? Nie, te oni sú. Ale veni sú u pevúce skakali a na jacorách mi kšasne koncerte ugotovali.
4: Kvak, kvak, oni? Kvak, toga nie možno, kvak. Som ja obšauže, ako predna ze zimského spania vocušila?
5: Nieskeri jo to tak. Kvakula, ty by dejava svojich pšiašelu sama bužiš. Ja musím dali drogovať, že na zmirkaniu.
3: S toštými svojami jo se svinsko pomalem za výražkami blízkych priazov schovalo. A také ja som dejala chvataš, a duce domoj som svišala kvakulu, ešte dvojko spívaš.

Quack, quack. Tak se rozhodnuju naše lube zvieretka vet nas a teke milk ronime. Mišo se derje lube žiši a štovičego.

0: Wer nach dem literarischen Rauschgut zusammen beim Jens abschätzt, da ist nur Kniegwe. A, Pitschkus lädt müsslich nach Serskus bis zu Mariano Domaschkeutz. Wenn er ja Jens abschätzt, wessen Jasset lädt umrewa, ja, so sotschu liso labowauer a jewauer na domatzne Wirtschaftsche ave Fabrize. Na Inspiratio mine Witkoitz, jo wenn er Sacho Piwa Pisasch, wird jehe Mame Miase drogim, Basnie, a to jivat wo wir grasche, so hudech Jivinja. Se Jivinim tudech nich. Scheuert nol, jetzt so hude, aber jetzt se jim derrejo, se sabera Projekt die DNA des Ostens. Ktomus wuscha Internet uwe Portal, se Podcastom, se Analysami a Interviewami. Tamse WC Armeni znate Luge z Potsaic nego Jela Nimskeje, pschetzta jaju, a we svojich słowach ulicuju wöni wöt togo, coś jo ważne we svoje Biografii. Stefanie Krautzholz, josse to ogledauer, ab jo povedauer z Grit Lemkoveju, jadneju tych Interviewpartnerko we Kniegwach.
1: Kniegle kennst Pschislušaju Projektoju die DNA des Ostens, so uischli we mitzu, wenn naklanistje Mitteldeutscher Verlag. Oder lest die Olaf Jakobs a Zvezkova Založba za obschilanje SED-Diktature. Tam so nasberane Interviewe z Lužimi z Pizajčno Nimskeje. Na vestu wiele rakosť, jo se gledalo, pedla ste teke žinskej z migracijskiju slezenu a sebuka Grit Lemko. Nejstarše intervjuvane jo negajšne zvizkove prezident Joachim Gauck. Kožde ulicu jo v intervjuach ve cvejogo živenja, ve cvejich nazgenjenju z DDR, s casom přerošenja abo teke nento v pizajčnej Nimskej. Nejim loče jo rožone leše živešnost šosto živeš a živeš aset. Platych, kterýž sú vetrosli v DDR, namykajú se všaké podobnosti kroni Grit Lemkova.
2: Viele rozgrania majú nieco zgromadného. Napríklad ten vid na materiálne vece a také ten vid na to, kak ľuže obhradajú miazu sobu.
1: Pičku nejasne jo, na koho te knigle sú usmeriú. Die je pizzajčno nimske sebje sam wetblischčuaš, abo die je pitvjacone oni zu uzgeniš? Škoda jo, až nejo kužde samske pšašanja dostal. Na taki pat jo šeško ten nazgenjenja pširunuaš. Jadnučku uzeše jo to pšašanje, kako identitu kužde jadnotlive ma. Viele vitnich kroni, ja som europski, ja se identificirujom sebje nevici z mým rodnym mestom, napšiklad. Grit Lemkova kroni?
2: Kužda generácia glieda hinac na šikno a teke na identitu. No ja sama som uzniknula, až ja som Užicanáka a teke Svovjanka.
1: Jo šiško cejnu nitku namykaš. Te jadne pejedaju vid usledku vejne, te druge vid situácie ženských, vid opciu študirovaš mec. Zase je dalšnem jo važne, až kapital a peníze sú skeri v rukách pitvjacornych Nimcu. Dalšne vidio?
2: No za nás to jo doživenie, až môžeme zmeniš systému a teke to doživenie zgubenia.
1: Pekuštem intervjuje jo zredovane ten ľuž do vestie generácie. Veci v tej generácie, dejš skeniš mec, tež skene još vytmeľovane QR-kód. Což tam môžeš skrniš, slúša skeri do facha horoskopu a opisovanie mytu. Tam sú také interesantné fakty slúšaš, napríklad v vietnamesiských ľuži v DDR. Až ve viele přiredovaných generáciách sa vyspätujú, až ženské sú šli želať, jo fakt, ako jadnúčko opisovanie pár krádu snadne. Užívaj mygu na casovom promenu na homepage vod, die DNA des Ostens nastajíš, ve kakém leše sú se narožili a pin mygu z geniše veci vod sebie a svého živenia. Som skeptiska, což nastupá také kaščikovanie, tako zotirovanie ľuží s letnikom. Getujem test. Zapedajom to leto svého narožinia, to je, že vieš nás čo 100, 4 a 7 žaset. Ja uknem. Ja som s nagesgenjenjami moje generácie drej rebeliska a ukrjenjona na nimski entvurcelt. Ja uknjom, a šluže meje generácie sú pep šeroše rejuvali v ruinach, v kterých jich stálejše sú raz žilali. Uknjom teke, ja som vytvrjona za radikálnošť. To za mňo nepřetrefio. Což nastupá zgromadne vid na politiku, Grit Lemkova uzvignio?
2: Ja myslím se, až podzajčno nimske maju skromadne vid napšikvat na politiku, na demokratiju, a teke, kak vani gledaju na politiske strone.
1: V tých pšetlažecích kníglach slyšeme Janu te glose tých, ktorých sú vedpokazali DDR abo sú mili vistú distancu. To je kladu jadnobocné opisovanie. Chtož, co se s novými kníglami na kritický pád z DDR rozestájaš, tomu naražijom ľubí i neskajpilovie knígle Fabeland, der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück, ktorých sú ujšli loni v nakladníctve S. Fischer. Tam teki o to grono vet dobreje kariere jadnotlivých štazi-oficíru p přerošenja a vet falšnosti Buchenwaldovego mytosa v DDR. Také nieco se nenamakajo v DNA des Ostens. Což už je togo još gida, ves reži stoj to pšironovanje pitzajčneje a pitzviacioneje nímskeje. Perspektiva, až pitzajčno nímske maju viele zgromadných nazgenieniu zlužimi v drugih postsozialistických krajach filujo u. Na nemeni za Gdlemku je to pak kradu vážne.
2: Ten podzajčný blok sám je veľmi vážne. A napríklad ja cujom sa doma viacej v Bratislavie ako v Düsseldorfie.
1: Do Düsseldorfa a ďalších miestov v Pitviacoje je pak veľa mladých ľuží šlo p Pštajrošenju. To je sú ústatkovalo na ľužicu na vysebný pát, mení Gdlemku.
2: Po přerodu je přišel veliký exodus, myslím se, až za Serbou, to je bylo fatálne.
1: To je lípta týma v těch nových kníglach.
0: Stefanie Krautzholz, je obšetsta jiva nové knígve Die DNA des Ostens, was uns ausmacht. Uda Warzes, de Olaf Jakobs, a zvěskova zavožba za obšivanie SED-diktatúre. Ujšli su knígve v Mitteldeutscher Verlag, vani pváše styri advažas ča euro. Dostaš su šuži, žož knígve předavaju a v internete.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Svuhograđe. Svuhograđe.
1: V dovolovem casu máme cestče, gožbo, sebe knigve přijmnuš. Ach, tož njama rád vecnu literaturu, ak te knigve kenš sme rona přepovedali, ten zjoses náš krimi. Krimi a thriller stej neoblubovanejšie literárne žanra v Nemske a nekak povojca Nímco má rád krimie. Ale my ninto nepředstajome vám dalšne knigve, ale grajome z našego archiva krimiove svuchograše. Vocožo? Ve Borkovach se stávajú živne a brutálne mordarstva. Studenta zorabistiky Karolín a Kristof sležiote na sliedach abiturienta serskeje ušeje šule v Rožebozu. Šukno pokažo na intelektuálnego doktora Kirky Dácego a na potajemne serský kreis.

0: Lubuško, poglednioš raz lecu šitne rolovi do ojce. Při takém výchore nám hovac ještě okno rozpraskňo.
1: Jo, net getujom. Kak dvojko ještě trajo z Jezu?
0: Nikak, 5 minutov by gronil. Tvaroš na lazáni gajo už při sam rozběžal.
1: No, der je.
2: Pět viacov plakjoky dácojc. Kneskjoky dáce stoj v kuchni a přigotujo viacerju. Jogo žona jo rovno ještě v dobrých špěch za blídom sežova, a serske klausury svojich uknikov přegledovala. Jeju skromatna 6-letna žoka Patricia Grajkocovi svoje špje s Playmobil-veckami. A štejto byš jeje sletne viaco, na kterém skromatne se svojima starješima viacejaš mežo, neomegva ta mauka hyšči vežeš. Hyšči nic.
0: Přinjacuš Patriciju net k blidoju?
1: Jo, getujom.
2: Nekotare minute pözdžej, seži ta mała familia za kuchniskim blidom, na kterém se pari lasagna.
0: No, kak ugeda to, co šo papa navarju?
3: Njam, njam, krádu deje. Je som cevo veliku perciju, se vele tvaraškom, a jušku.
1: Kak se groni?
3: Ja buk šewa.
0: No, pen, pedaj mi raz svej talar. A kak je bil tvoj žen?
1: Klausure som zase lepta doceniła, ale ta vecka, ketaruž som gano najšla, mě vecej nepuščio.
0: Ach, Jadwiga, toga su gudne myslicki. Byš let, ketarež se nesu zjavili šulskej kronice Dolnosaskego gymnázia, a v toštych 5 letach je se něco čašnego stalo. Něco, což jo k tomu viadlo, až ve togo casa plasebou nic vecej tak nejo, ako jo raz bylo. Toga sama nevěříš. A mimo toho, co jo se popšam dejavo, tegdy tak monstrózneho stáš?
1: No, petakem oficiálne gase tvarži, až su založili serskú ušu šulu, žincajšne dolnoserský gymnázium v Leše, živeš našo 102 a 50. Ale kak jo mežno, až som vogano s nikým pejedala, ako jo dostal sveje abitúrne opismo už 5 let do toho?
0: To však bužo jadnore, abitúrne opismo nekaké je ušej šule. Ale žiadne je serské.
3: Papa, ja som ešte limonádu.
1: Ty by kšiela ešte limonádu. Ale bežko musím si obtúžiš, mej ľubý mieto. K prednemu jo to bolo 2-recné písmo, a k drugému jo tam stojalo serská uša šula a mimo toho jo bolo datirované na leto živeš našo 107 stržašča, ako som už ogronila.
0: A cokoľa nejsi sepen, to je ve sobě obšášalo. To by veľa ľahšej bylo, ako ho nekaké teórie zapší se gáňa konstruírovaš.
1: No to som popšalem kšiela, ale nie som toho muža telefonicky dojšpila. A pšipedla gronione, jomu se groni Herbert Bichar. A až to berko doješ, nie som až to nienta šafnula. Meje ukniky se tak a tak južo obšeškujú, až mu se tak dvojko na sveje klauzure cakáš.
2: Miastem, až se Jadwiga a Meto hyšči vážitej, stávajú se v 20 kilometru stalonoch Börkovach čašne vece. Čo maskirované lúže se zadobývajú do vetlažaného doma jednogo starého muža. Korpulentne bevovosate obsežar toko doma jo se spodobne cuniu v sedle blízko kamienu. Na blíže lážete tuta s mavotucnými čipsami a Cola Light. Teke v Börkovach jo nevietro a južo ceve viacor gavruze do okno biju. Ako sú se maskirované muže zadobili do doma, jo ten staré barcav.
4: Kake svinske viedro!
2: Hyšči nejo umarkoval, až jo se nichten zadobil. A dokolaž ven špatne svyše, zacujo a klenetso vet okledarjo, ako jomu jaden z tých mužov šrubovak do ruky štapjo.

0: ako su skojnsni na mestni, ako jo Kristof menio, namakajo te neco čašnego.
1: O, oh, mej bok!
2: Kto jan take neco gote jo? Mi žona bluvanje.
1: Jomu su obe vece uštapali. Pšauje ruce jo štica šrubovak. A nakajncu su jomu šiju rozprojli. Karolin, co jo?
2: Tam zleze. Tam je dalšne šero.
1: To jo ženska.
2: Ženska? To jo kšavovate žvak mesa. To njama vece nic gromadnego ze ženskeju.
1: To su jej...
2: Přestajn skojnc mi. Sama vižim, až su jej nadra. Skusam gledalka vodrezali.
1: Pejš, žom je nepevi čochu přec. Taki nagle toga jo grozne. Joši zase lepje?
2: Jo, ten nagled. Myslíš se, až jo to byl bícha?
1: Nemám žedno zdáše.
2: Ach, ale kto dej to hovac byš? A myslíš, až jo musel dlaté je věci umřeš, kterouž sme v novém casniku namakavej?
1: To je južo mežne. Snažka joven v niecom viežel, což ľubi žedne nedejo zgrniš. Nieco, což nejo bylo myslené za ňogo.
2: To nejo byl prípad, až se ty namakal te dve šele, abo? Ja mienim, Kristof do toho, tega nie se daniš na bicha jovo terasu poglednul. Se net na pölo gledal. A ja musím spšau nigroniš, až ja nie som ten šalnec zaupytnula. Kto si ty napšau du? Co ty grajoš?
1: Ty se wielgi narska. To mežo luža nieži raz do zaguby vjasť. To mežo byš jogo svejski ro.
0: U Kristofu vima vecima bviska se napšisko čašna budnosť. Ven přižo z upšestri tyma rukoma k Karoline a chopi ju dajíš.
2: Kristof, co ty ceníš?
3: Na!
2: Pomoc!
0: Karolin se obora z rukoma a nogoma. Veto njama žednu šansu. Jej se muši před vecima. Ako vena zase k sebi přižo, laže na jatnej Zofie. Mimo orientácie se vena rozklidujo.
2: Že ja som.
4: Ostrove vista, moja ľuba.
2: Co ja se stalo? Kristof, te šela.
4: Šekno porídku, vistčo. Myslím se, musím vám něco ulicovat.

0: 5. August, živiš nas často sedem a sturžas ča. Lube dňovnik, musim njast šeške brémje. Čo luže su južo umreli, toko čašnigo nerozumadla. A ja som se veste, až to neja žedna njegluka bila. Moj bok, to me kenčo stoj njamogu cytaš, tinto jo krádu zblednula.
1: Pokaž čo raz. Toga jo Hubertus Gelčík.
0: Hubertus Gelčík joga byl nán Jochena Gelčíka, toga usokiego konia pla domovine.
1: Hubertus Gelčík jo se krádu perfidne system umysliu, s kterým nas unužujo. Wenn ustaja falschne abiturne opisma. S tym, co nam drogu ku nagwej karierie, ako literaturne abo kulturne widobnostniki uronaš. Jadnučke umienienie jo, aż obstaramy za niego, nie wezjał jony serske manuskrypty Mata Kosika. Gelčík jo zažrany do tvorbu Kosika, a wen dokradnie wie, aż dajo teke nikotare pekwade Mata Kosika, kenč nisu se 7 let pejogo smierši vici pokazali. Myslím se, až jomu niežo v penieze. Skeri se myslím, až ve njamožu tu myslicku zniasč, tvorby Kosika s drugimi žiliš musaš, se šiknimi banauzami a neznajarjami.
0: Živne, abo?
1: Vici tam nestoj. Přiduce boki feluju.
2: Snaž mogu, ja vám dalej pomagaš.

0: Buroka a Karolin stese tak sanuri vej do cytania dňuniko, až nieste za upytnú vej, ako jo meto kjoki dáce na chleu ules. V svojej pšavej rúce žaže brojn se scynionym pedušakom.
1: Ha! Kto ga vist čo?
2: Ja som meto kjoki dáce, žavujúce hudojc. Som rovno za upytnú, až sú meju žensku na nejbrutálnejšiu vášňu zamordovať.
1: Vy, mordár! Vis, čo ju zamordovali?
2: Nie, to nic. Nesom ju zamordoval, a také nic bicharia. Za to nerešné živo sú druge príslušné. Jo, na vašom prijašelu, tam som se te palce nerešné gotoval. Ven jo jadnore pšeliš vele bežel. Jo, ten petajemný kseský kraj súslížil. Tovaristo s intelektuelnými, ale také s funkcionárami a úsokými selskými zastojníkami. Což vy ho gedaňkujotej, jo směšné. Ale tak je to, což jo Bichar tam do svého godňovníka napísal. To je žalostné. Nežo nám vo kesika. Žovo šikne byli keselské spisovašele. Vítkojc, Jordan, Čišinský a tak dalej. Náš kraj se zmakujú raz ob měsíc ve vili kněza doktora Tíske. To jo, kaž nevěstej. V Berkovách na Berkajnovej droze, jaden na dvážašča.
3: Tož ten kněz doktor Tíske? Ten vodpasvajnc v krajnem semje?
2: Jo, rovno ten. A což jo vieš, co my v našom krajzu tých uzveľoných tak ceníme? Pežívame selskú kultúru. Dokuľaš, vena jo veľkým bogatá a plná drogostkou. Kaž myslíš jo, až dostaneš na univerzite přehľad v literatúre selského ľuda, Pence ho peško krádu, milišo.
3: Ale...
2: Napšavné klasikáry nesú se nikdy vezjavili. Te se také negeže za zjavnosť.
1: Ale co to dej?
2: Je peživašo jano malému elitárnemu krizoju dane.
1: Ale co godla vy to nama šikno ulicu, Jošo?
2: Jo, co jasná, švej neumri o tej celo, glúpe.
1: To nemžem
2: veš. Beško, namagúvajú pri živienu vestajíš. Vestej, jo južo viele ľudí opýtal o slieze pýtajemnosti našok malého krejza příš. A šikne sú museli za to zapáčiš.
1: Také čaš. Také
2: našich kredách sme přeradníkov mieli. Co jo ich vecakalo? Myslíš o raz na sebe mordárstvo, do ktorých sú rozpšavili casníku.
3: A Bicha?
2: Bicha, ten jo kšel se z tej aféry ušieknúš. Joga se žicu mierne živienie na svojej živnosti. Svieš sme jogo přes te celé lieta obgledovali, ale rovno gaž ľuže do svojich liet přídu, kže svoje petajmnosti vedbyš, a to, že jo bolo přeliš čašné. A pen joho ujští byl ten vielgickan dobrý manuskript Miny Vítkojc, ako jo se ven obchoval. Našo tovaristvo nemá rád, gaž jomu nechte nieco zapovie, že jo, my co my exkluzívnosť, my co my vedmenine. No jo, a gaž sme se kšeli pe ten manuskript dojš suga, museli byš naše muske pičku věci rabiátne. Ale žeden čach, vama bužo, čaš na směš zežar, joma.
1: Nie,
3: nie,
1: o mej bok! To nie, že byš.
3: Nie,
1: nie.
0: A zimno se smiekotajúce zabijo buroku se sčeliným do kvôvy. A teke na Karolin ven Meri, Celio atrefio. Spokojom švýcajúce opustio meto kroky dáce dvor, sednio se do auta a vetiežo. Karolin pak nejo hysči umarva, jo Jano Šeško zraniona. Se zetzen kom vejojúca, se vladsok chjabriu se chleva dovoj. Česúce hopetajo vena po chjabriu dovoj zlisč. Naslednema metroma se vena grimnio. Tam vestanjo lažece a se vece negibjo. Pechuli sa se vecušejo a vladso se dali tam, žož Kristof laže. Kristofovej vece se stergujotej. Metova brojn jo jogo do brjucha trefiba. Bielek švej beže, ale hysči jo přivedomňu. Karolin se pötlan jogo kýtňo. Chamnie, wenn er hachot so?
3: Christoph?
4: Caroline. Ja.
3: Nee. Nichts nie gräut. Naskost. Sechsche tost sa sensatio. Teuer schücknos nicht so. Smeck schewe. Nicht so mysteriosniger. Nicht so spektakularniger namakasch. Zogodla. Sme naju schädne jen sa wirst tut ne me weh. As me jen sei spiwe. Abschied Tom. Jo bo schückno tag redne.
4: Schädne. Žedne nesom smil se obžiliš na te gentvje za zgubionimi srpskimi manuskriptami. A predovšem nesom smilši hobe odgaš. Ale som bil do toga tak zažran.
3: Ja si ljubujem, Kristof.
4: Ja si ljubujem, Karolina.

Ja, to je bylo našo kremiové svucho gráše za vaše lešojské rozviase linie. Velike za zuschauen. Autor je bylo Tobias Geis, režiju s temi Anneholz-Scholz a Martina Golla-Scholz a povedavé ste Tobias Geis, Kamil Stumpf, Jana Winkler-Reutz, Lisa Marie Erbeutz, Anneholz-Scholz, Jan Mieszkank a Martina Golla-Scholz. Ktoš co dalšne zapšimujúce a šamne ulicovania z Bortu svišaš, přidúce pietk, 21. augusta, zega 7. viaco, cita hoše búska autorka Franziska Steinhauer v Boršajenskej bibliotece Mina Wittkoitz v Börkovach ze svojich novoch knígvach Nevedro nad Bortami, Gewitter über dem Spreewald. Kort gib vaše 7 €.